0: smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

se, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho kuchal kladivem a omylem
2: tohle
1: to zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím, ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi.
0: Rock Radio, konec legrace.
3: Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na moderní metal a nabídne 3 porce pořádný muziky. Jedničku mají Soilwork s albem Verklichten z roku 2019. Dvojku dostali Stone Sour a jejich deska Audio Secrecy z roku 2010. Nebo můžete zvolit Trivium a album The Sin and the Sentence z roku 2017. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Scénář se

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
12: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu podle informací ČTK stále blokuje Řecko. Atény požadují, aby Evropská unie zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského skapalněného plynu. Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolený záložník Lukáš Provod. 29letý český reprezentant, který pomohl pražské Slávii k obhajobě titulu, zvítězil v anketě podruhé.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přeháňky vyskytnou úplně výjimečně a občas i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme opět na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D3 se bouralo na trase Kaplice Mezno. Na 137. kilometru se srazily dva osobáky.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Čtvrtek plnej energie a nadšení a radosti vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 23. července. Já jsem se chtěl zeptat, Zuzko, ty dneska úplně záříš. Oblíkla jsi hezký šatičky, zatímco my s Anabel jsme tady jak přejetý tchoři.
5: Děkuju, jsi moc hodnej.
4: Ne, samozřejmě to by to taky sluší.
5: Zuzko, jsi nádherná, zatímco Anabel vypadá jako přejetá Fredka na silnici, která tam leží 2 měsíce, smrdí a vypadá, že zdechne ještě jednou. Děkuju, Honzíku, za milé přivítání takhle po ránu a co bych k tomu dodala.
4: Já jsem jenom chtěl říct, že my jsme trošku unavený, zatímco Zuzka je nějaká plná energie a přijde mi to podezřelý.
5: Je nějaká podezřelé svěží, co jsi dělala?
1: Hele, spala jsem 5 hodin.
5: Wow.
1: Takže já jsem úplně fresh dneska.
4: Já jsem spal skoro 6 hodin a fresh nejsem, tak něco dělám špatně.
5: Něco děláš blbě.
4: Možná bych si měl vzít ty šaty, pak bych vypadal líp.
5: Tak můžeme to zkusit přehodit.
4: Zuzko, můžu si je zkusit?
1: Samozřejmě.
4: Určitě budou.
5: Ale ona nemá podprsenku, tak nevím, v čem tady bude.
4: No, já se vemu svojí, to je v pohodě. Tak radši pojďme na muziku, hezký ráno, přátelé, dáme si Panoptikou a Bátory.

0: Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue na Rock Radio 6 hodin a skoro 11 minut. Je čtvrtek, přátelé, to znamená, že naše rozdávačka se přehoupla do svý druhý poloviny, ale ještě pořád pro vás máme dneska i zítra dva lupeny, a to na Magma Fest.
1: Ano, Magma Fest, na který se velice těším, protože ho budu moderovat. Je tam spousta skvělých kapel, který miluju, ať už Panoptiko, Škvoři, Dimitri, Doga, Arakajni, Alkehol, Trautenberg, Rybičky 48, Tor a spousta dalších.
0: Takže pokud chcete lupeny úplně zadax, stačí si o ně zase napsat, a to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo a rozdáváme po 8:30.
1: Ano, takže pak zvedejte telefon.
0: Já se na Magma Fest taky hrozně těším, protože tam nebudu. Dáme si Iron Maiden, Run to the Hills, Starok Rádiu.

0: Rokový kulendárium.
1: 6 hodin 19 minut značí, že se půjdeme podívat, kdo má dneska svátek, narozeniny anebo slaví nějaký jiný traktace. Svátečníkem je dneska Libor, případně Liboslava, Luboslav, Libora a Liboslava. Jsem netušil, že Libor má i ženskou variantu.
2: Taky ne, doteďka, teď si mi to oznámil po prvních 40 letech.
1: Takže by...
2: Žádnou Liboru neznám teda.
1: Libora Fárová.
2: Libora, ale můj děda byl Libor Fára.
1: No to je dobrý, no, takže by si měla i takhle víš, jako alterego třeba.
2: Úplně v celku, takhle.
1: Takže všem Liborům a dalším přejeme všechno nejlepší. Co se týče oslavenců, dneska slaví narozky třeba britský herec Daniel Radcliffe, je mu 37, že Harry Potter, máky strašně. Případně pro vás, dámy, 41 má český zpěvák Vojta Dyk. Jestli máte rádi, nemáte ten.
2: Ne? Já nevím, jako nejsem úplně, jak to máš, Zuzi, nejsem úplně faninka primárně, jako je to hezký chlap. To
3: jako mně se líbí, jak zpívá, ale to je asi tak všechno.
1: Dobře, takže Vojto, všechno nejlepší, právě jsme tě umyli na Rock Rádiu.
2: Omyli jsme ho.
1: Ach jo, tak pojďme na další muzikanty. 45 let slaví kanadský bubeník Steve Yoch, spoluzakladatel punkový kapely Sum 41. Let má britský zpěvák Fran Healy z kapely Travis. Sing, 61 let slaví americký kytarista Slash, Guns N' Roses a tak dál. Let by oslavil americký bubeník Nick Menza, bývalý bubeník Megadeth. No a 76 let má kanadský kytarista songwriter Blair Thornton z kapely BTO neboli Backman Turner Overdrive. Přejeme všechno nejlepší.
4: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Kdybyste náhodou chtěli Anabel na narozeniny vašeho dítěte nebo kamaráda, napište si na www.anabelspívaknarozeninám.cz a objednejte si.
2: 20 000 za vystoupení.
1: Přesně 20 000 za tohleto zpívání. Za chvíli si dáme jiné kafe a ráno.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Výhry, slevy, zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
15: A 30?
14: Acema.
15: A 40?
14: Acema.
15: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
16: Prázdniny, pádláč, paráda.
17: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
16: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
18: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Jiné kafe dohráli na Rock Rádiu Song ráno v 6 hodin a 29 minut. Song nabitej energií, pozitivitou a samýma krásnýma věcma, abyste měli hezčí ráno.
1: Ty jsi dneska tak milej pozitivní, jdi si radši lehnout, dáme si zprávy.
2: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Požár, který na jihu Francie spálil přes 2,5 tisíce hektarů, je teď pod kontrolou a už se příliš nerozšiřuje. Hasiči se v posledních týdnech kvůli vlně veder a dlouhodobému suchu potýkají s každodenními požáry. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost s místními přehánkami. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia, jinak mezi 18 až 22.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Opatrně v Plzni na Dobřanské ulici, máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzánko, díky. Pojďme se ploužit. Limp Bizkit a jejich asi největší oplňovák Behind Blue Eyes.

0: Limp Bizkit a jejich Behind Blue Eyes za modrýma očima na Rock Rádiu v 6 hodin a 36 minut. Dneska je čtvrtek, měli bychom si, nebo mohli bychom si dát nějaký téma. Včera jsme tady vzpomínali na Ozzyho, protože včera to byl rok, co Ozzy Osbourne opustil náš rockový svět a vydal se zpátky do svého domovského světa. No a u Ozzyho víme, že to byl takový ďáblík a byla s ním sranda, dělal spoustu šílených věcí, ale jinak to byl veskrze takovej milej blekotající pán. Ale ne všichni rockeři jsou milí blekotající pánové. Některý jsou trošku nepříjemní a některý jsou teda ultračud.
1: Rýni.
0: No, mě nenapadlo lepší slovo. A nás by dneska zajímalo, a budeme si o tom povídat, a nemáme k tomu příspěvek, takže nám můžete případně svoje zkušenosti napsat do Messengeru. Jestli máte zkušenost s nějakým rockerem českým nebo zahraničním, který se nechoval úplně mile na
1: ano,
0: ty lidi.
1: Který byl arrogantní, protivný kokot.
2: Já jsem dlouho přemýšlela nad slušným slovem, kterým to popsat. A líbí si mi slovo hovado. To není sprostý, ne?
0: Hovado.
1: Hovado je dobrý.
2: Že jo?
0: Takže hledáme dneska rokový hovada.
1: Hovado. Tak. Kdo se k vám choval jako hovado, prozraďte nám ho. A uděláme k tomu příspěvek, nebo ne?
2: Já bych ho nedělala, pište nám do Messengeru.
1: Takže nám to napište
0: Takže
1: do Messengeru.
0: Takže pište přátelé. Do Messengeru, jestli jste někdy potkal nějaký pořádný 5-centimetrový hovado. Rokový samozřejmě. Za chvíli se k tomu vrátíme a dáme si taky muziku Rybičky 48. My ještě nejsme starý.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort CZ. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort CZ. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort CZ. Buďte nároční.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rock Radio.
10: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vy.

0: Rob Zombie a Dragula na Rock Rádiu, 6 hodin a 48 minut. Přátelé, my se vás dneska ptáme, jestli jste někdy se setkali s nějakým muzikantem, rockerem, rockerkou, muzikantkou, prostě někým, kdo má známý ksicht a vy jste čekali, že se k vám bude chovat mile a hezky a on se k vám úplně mile a hezky nechoval, nebo celkově se prostě choval jako, jak jsme to říkali, hovado.
1: Ano.
0: Máme my nějaký tady takhle v tom našem kroužku zážitky s někým, kdo se nechoval úplně jako mile? Já vím, že z té jedné kapely víš, jak nosí takovou tu, to nemůžeme říct, tak ten nebyl úplně milej, ale...
1: A pak taky z tamtý kapely, jakých je tam víc a jezdí taky s náma občas.
0: Jako na festiácích myslíš, jo? Taky hrajou. A ten byl taky špatný. A Zuzko, ty máš...
2: No já jsem jednou potkala takovou... A ta byla teda hrozná.
0: No.
2: To bylo fakt hrozný chování, arrogantní. No, to bylo, no.
0: To, bylo to taky nemůžeme říct.
2: To taky nemůžeme říct.
0: Aha. No a ještě vím o jednom, ty mají zase v kapele takový, ty se tam jako moc nemají rádi a ten je teda taky jako není úplně milej a ale taky vlastně hrajem to, no.
2: Dobrý, no, tak to jsme toho řekli.
3: Ale když nám vy napíšete, tak budeme i jmenovat. My nesmíme ani naznačovat, ale u vás budeme jmenovat, takže pište nám, kdo se choval jako kojot do Messengeru, budeme se těšit.
2: Já jdu psát ty anonymní vzkazy.
0: Nebojte se.
3: My si to napíšeme sami.
0: Nebojte se, řekněte jména. Jdeme dál. Rasmus in the Shadows na Rock Radio.

0: Macbeth a jejich galaxie na Rock Rádiu 2,5 minuty před 7 hodinou raní. Už? Takže dobré ráno, pokud zrovna vstáváte jako tady Anabel, která zjistila, ježiši, já jsem v rádiu.
1: A jo, já pracuji, ježiši Kriste, kde to jsem, jak se jmenuju. Přátelé, to znamená jediný, jdeme na zprávy počasí dopravu, pak rozjedeme další hodinku rockovýho rozjezdu.
0: Já chci jenom říct, že jsem rád, že jsi samozřejmě přišla a příště můžeš přijít i bez pyžama, takže budu rád.
1: No, dobře.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
8: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Hezké čtvrteční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z víc trestných činů, mezi nimi je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Hasiči téměř po 2 týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Bezprostřední okolí objektu, který začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a ten týden se na 2 místech zřítil, zůstává uzavřeno. Španělské bezpečnostní složky kvůli lesnímu požáru, který vypukl ve středu odpoledne, evakuovali několik obcí v madridském regionu. V další obci vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Desítky požárů řeší taky v Itálii. Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve 2. kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Frůvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve 2 hře utká s Lucí Havlíčkovou.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. V jeho západní polovině území bude pršet výjimečně. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravě až 25 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 22.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Plzni opatrně na Dobřanské ulici, kde se srazily dva osobáky a tři auta v sobě máme v Praze na spojovací, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
9: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Abyste dneska nepotkali žádný hovado, vám se Honza,
1: Anabel
10: a Zuzka.
0: 3 minuty po 7. ve čtvrtek 23. července. Přátelé, máme pro vás pořád 2 lístky na Magma Fest.
1: Je to tak, pište si o ně do Messengeru, rozdáme si je po 8:30, připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
0: No a taky se dneska bavíme o tom, jestli jste někdy potkali nějaký hovado, co se týče rockerů nebo klidně jiných známých lidí, tak pokud chcete, napište nám to do Messengeru a my je tady potom umyjem.
1: Už se to začalo hromadit, dokonce už se tam objevili naši kolegové.
0: Sakra.
10: Počkáme, až se tam objevíme my.
1: Já taky čekám, já tam nebudu, já jsem vždycky milá, jako přísám Bůh, že kdyby mi někdo napsal, že jsem protivná, jak by to překvapilo i mě samotnou, protože já i jako na protivný lidi jsem milá.
0: Já jsem taky vždycky milej.
10: No. Určitě.
0: Mně se vlastně člověče, jednou se mi stalo, že jsem vynadal zvukaři, protože mi písknul do uší, že jo, jako do jiný rů, nějakou zpětnou vazbu a to teda jsem ho jako za to trošku...
1: Ten nám dneska napíše.
0: Je to možný, no.
1: Takže ten panda, to je pěkně nepříjemný kokot.
0: No, ale zase na druhou stranu třeba Danu Bártovi se tohleto stalo, že jo, tomu pískli do uší a už jako rok to řeší, protože má poškození sluchu, takže ona to vlastně vůbec není
1: sranda. Není to sranda, no.
0: No. Ale jinak jsem byl vždycky milej, jako budu teď, protože si dáme divokýho Billa a malování.
9: Rock Radio.

0: nás tří.
1: Rock Radio, rockovej výrok. Podle mě není nic lepšího, než slyšet svou oblíbenou skupinu naživo. Slash.

0: Slash, The River is Rising, 7 hodin a 11 minut na Rock Rádiu. Tenhle song to opět dneska v čtvrtek 23. července nebyl žádnou náhodou, protože Saul Hudson neboli Slash, původem britský kytarista, který se záhy v dětství přestěhoval do LA, dneska slaví krásných 61 let.
1: Mám pokračovat?
0: Něco? Pokračuj.
1: Mám k němu spoustu zajímavostí. Přes dívku Slash dostal už, když byl malý dítě, dal mu jí herec Seymour Cassell, což byl rodinný kamarád. A prej proto, že byl neustále v pohybu a vlastně tak se jako prořezával všude možně, nikdy nevydržel chviličku v klidu. Zajímavý tak je, že když byl vlastně na vrcholu slávy s Guns N' Roses, tak si pořídil mládě Pumy, který jednou dokonce tajně propašoval do hotelu Four Seasons, což se stalo mimochodem jednou z takových vyhlášených rokových historek. A několikrát byl taky klinicky mrtvej. Kvůli svojí těžký závislosti na drogách, tak prodělal během turné Use Your Illusion, což je docela vtipnej název, jakoby turné spojený s tím, že teda tu iluzi ztratil několikrát, protože se předávkoval a prej podle okolí byl několikrát klinicky mrtvej, než ho lékaři oživili.
0: No a taky jsme se podívali na to, jak se teda chová v soukromí jak fanouškům, když se o tom dneska bavíme a budeme tady různý lidi pomlouvat, možná. Tak podle všeho, podle drbů, co jsem našel na internetu, tak ačkoliv na pódiu se směje, je takový jako divočák trošku, tak jinak je to vlastně taková klidná síla, chrání si svý soukromí, je poměrně rezervovaný, fanoušky má rád, když má třeba své solový projekty. Třeba s Milesem Kennedym, tak po koncertech vychází mezi fanoušky ven, rozdá pár podpisů, ale ne úplně rád rozdává zase fotky, ale jinak je všeobecně milej.
1: Mm. Já tady ještě mám, že během natáčení videoklipu Welcome to the Jungle prej najednou odjel s obytňákem z místa a zlakví Jacka Danielse se procházel uprostřed dopravní špičky v Los Angeles a manažer kapely později přiznal, že podobné situace byly v Guns N' Roses téměř na denním pořádku.
0: Nečekané. Takže my Slashovi přejeme všechno nejlepší a posíláme mu ten nejploužákovatější ploužák ze všech. Bon Jovi.
1: Bed of Roses.

0: Metal Beast, Master of Illusion na Rock Rádiu 7 hodin a 24 minut. Pojďme se podívat, jaký krásný komentáře nám píšete. Ty jsi jeden vyhrabala.
1: Jo, tady mě pobavil David, ten psal Black Sabbath, přátelé. Mám 3 zážitky, z toho s rockerem jenom jeden. Noida jsem potkal v Rock Café a byl absolutně po všech stránkách v pohodě. Pokecali jsme a prostě super. Se Sašou Rašilovem kalím občas v hospodě a Sámera Isu před mnoha lety brutál naštval, když se mu na párty nedal zahulit. Já mám se Sámerem taky osobní zkušenosti. V dobách, když jsem ještě holdovala bujarým večírkům, tak tady za rohem na Vinohradský v jednom nejmenovaném baru, on vždycky seděl za plentou, tam horentně šňupal jednu lajnu za druhým a pak vždycky vyšel v 5 ráno úplně s vyvalenýma očima na vrch hlavy a začal zpívat karaoke.
0: Zhasli a on začal svítit.
1: On začal svítit, no, měl 2 baterky místo bulv a bylo to teda velmi velký. No,
0: no Samara jsem nikdy nepotkal, díky bože, ale zážitek s Noidem, nebo zážitky s Noidem, to samozřejmě podepisuju, Noid je úplně miláček, jako kdykoliv se někde potkáme na nějakým hraní, tak je boží, strašně milý
1: Noid
0: člověk.
1: Noid je nejmilejší člověk pod sluncem, je to absolutní miláček, tak jeho zbožňu. Hodnej, skromnej, ještě ke všemu hezkej a má obří svaly, to je kombinace, já mít doma, jak ho asi zabiju. Jako obdivuje o manželku, že tohle vydejchá tolik krásy a všeho dohromady, abych to asi nezvládla.
0: A ještě ke všemu je to zlatý slavík.
1: Ještě ke všemu.
0: No, takže Vaška, zdravíme.
1: A zpívá jako pán Bůh, zdravíme.
0: Tak. A za chvíli
1: a farmář, zapomněli jsme dodat, že ještě farmář ke všemu je naprosto
0: vlastně
1: skvělý
0: ano,
1: farmář.
0: Pěstuje
1: má asi 30 druhů zvířat, no taky. Pěstuje i chová. No.
0: Takže zdravíme a za chvíli posíláme Škvory a Sílu starých vín.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
4: Zach Wild a jeho Black Label Society,
3: veselá parta Aylstorm
4: i Američané Savatage a Testament,
3: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Škvoři a síla starých vín v 7 hodin a 31 minut. To nejměkčí, co si na party můžete dát. Sámer Issa by mohl vyprávět.
1: Síla starých víl.
0: Síla starých žíl.
1: O, to o tom Sámer něco ví. No, každopádně my si radši dáme zprávy.
0: My tu máme mladou žílu, která ty zprávy dá.
1: Jo, jo.
2: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Požár, který na jihu Francie spálil přes 2,5 tisíce hektarů, je teď pod kontrolou a už se příliš nerozšiřuje. Hasiči se v posledních týdnech kvůli vlně veder a dlouhodobému suchu potýkají s každodenními požáry. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, večer bude od jihozápadu srážky oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25.
2: Rock Radio, doprava.
3: Na D5 se opatrně ve směru na Prahu na 56,5 kilometru se srazily dva osobáky. V Praze se boural na spojovací ulici, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh a stále se řeší nehoda taky v Plzni na Dobřanské.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Zuzko, díky, jedeme dál. Tohle je Nirvana, tvoje oblíbená.
1: About a girl, o mě.
0: Ano.

0: Nirvana, About a Girl, 7 hodin a 36 minut. Pojďme dál drbat známí lidi, který vám třeba neudělali úplně dobře. Píše nám Milan. Zdar, za mě číslo 1 v Ohadech je Palo Habera. Před lety jsem jezdil jako pódiovej technik, zrovna jsem dával kafe, když mistr začal dělat dost slizký návrhy jedný hostesce. Holka nevěděla, jak se z toho vymotat, tak jsem mu připomněl, že má doma ženu a že asi zapomněl, jak se chová gentleman, zejména co se týká sotva plnoletých holek. Začal na mě hulákat nějaký výhrušky, ale když jsem k němu došel, zjistil, že je skoro o 2 hlavy menší jak já. Pak už byl relativně klid. Vtipný bylo, že jsme se pak potkali ještě jednou o pár měsíců později na nějakým koncertu. Bylo vidět, že se snaží vzpomenout, kde jsme se už potkali. Na ten pohled, kdy mu to došlo, v životě nezapomenu.
1: No.
0: Takže jako no, jo, slyšel jsem nějaké podobné věci, mám podobné zážitky. Nechci úplně zase drbat, ale není to úplně milej pán, čověče.
1: Jo. Přitom, jako Palo Habera.
0: Přitom nevím, na co je namistrovaný.
1: Že má vždycky hezkou manželku. Říkám,
0: jo, tak obejt může, ale tak víš co. No. Takže asi tak, tím bych možná tento vstup uzavřel, ať je nepomluváme tolik, budeme i pozitivní. Za chvíli si dáme Milé pány z Lucie a jejich 90. hitovku Dal bych ti, co chceš.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

0: Je 7 hodin 49 minut u vás doma na Rock Rádiu a Dropkick Murphys zpívali Turn Up That Dial otočtím kolečkem. Budeme točit kolečkem.
1: Slyšíš to?
0: No. Přidej, pojď. Přidej, vohul to.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Bych mi onehdá volal Jara Vančík, jestli bych jim neodmoderoval aukci během dobročinné akce, na níž se spolupodílí, samozřejmě jsem mu odpověděl ano. Pak mi ovšem prozradil, co je jako hlavní bod té dražby. A to se přiznám, jsem se trochu zarazil. Ono ve světle posledních týdnů se totiž zdá být svezení s Adamem Březíkem pravdě hodně adrenalinovou záležitostí, ale pak jsem si řekl, proč ne? Vždyť o to jde každému fandovi rally. O pořádnou dávku adrenalinu a o ten se Adam postarat umí. Akce se jmenuje Neděla pro Mikyho a je to dobročinné odpoledne během něž se nebudou nudit ani pan tátové, ani paň mámy, ba ani dítka nezbedná. Čeká vás výstava rally speciálu, ať už veteránských, či těch moderních. Chybět nebudou motocykly, něco mi říká, že minimálně ukázkově se tam objeví i motokáry. A milovníci modelů si taky přijdou na své. Bude i hasičská technika, pro nejmenší taková ta klasika jako vata, samocukrováné skelná a nějaké to malování na obličej. K tomu muzika, v nabídce jsou hned 4 kapely, ale hlavně je ten dobročinný aspekt a vybrání peněz pro Mikyho kluka, kterému jsou 4 roky a trpí spastickou, kvadruplegickou, mozkovou obrnou a epilepsií. No a ještě to chce kdy a kde? Miky mu můžete přispět v neděli 26. července v Lukově u Zlína. Akce začíná ve 2 odpoledne na tamním hřišti. A sladké tajemství pro výherce svezení s Adamem jsme šlohli v letadle pikniky.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Minutku a půl před osmou dohrávají na Rock Rádiu Oasis Champagne Supernova. Já musím nahlásit zprávy se Zuzkou už za chvíli, protože Anabel právě vykládá karty, nebo co, tak kdybyste třeba chtěli vyvěštit budoucnost, tak si ji pak napište.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
11: Zprávy. Hezké ráno, máme krátce po 8 hodině, jsou tu další zprávy. Okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Minister zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. K programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a s premiérem. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu podle informací ČTK stále blokuje Řecko. Atény požadují, aby Evropská unie zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu, zvítězil v anketě podruhé.
12: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. V jihozápadní polovině Čech se přeháňky vyskytnou spíš výjimečně. Večer bude pak od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia, jinak mezi 18 až 22.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
11: Nehoda se řeší na D7 ve směru na Prahu na 9. kilometru. Ve směru na Prahu se bouralo i na D5 na 56. a 5. kilometru a přímo v Praze pozor na nehodu v ulici K Barandovu.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Abyste nezaspali tak jako já, vám přeje Honza,
10: Anabel
11: a Zuzka.
0: Necelý 4 minuty po 8, přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat další 2 lupeny na Magmafest 14. a 15. srpna v amfiteátru v Jihlavě.
10: Ano.
0: Dobře, pokud je chcete, napište si hodně do Messengeru na Facebooku nebo do vzkazu na Instagram připište telefonní číslo a pak hlavně zvedejte telefon.
10: Jupí.
0: Výborně. A prosím tě, psala nám Alena. Chci vyvěštit budoucnost a od Anabel na 100%.
10: Fakt?
0: Tak si to tam napište a za chvíli to můžem říct.
10: Já tady mám totiž skvělou aplikaci na Tarot, která mi vykládá. To je místo kartářky, mám vlastně kartářku v mobilu, je to skvělý.
0: Není to jako divný, že už jsme došli až tam, že už nepotřebuješ tu bábu s tou černou kočkou a...
10: Tohle vyvinula právě, to vyvinul čaroděj s týmem čarodejnic.
0: Čarogej.
10: Je to přímo vlastně jako vyvinutý týmem věštců a věštkyň. No, koho to zajímá, tak na to budu brzo dělat rýlsko na svůj Instagram.
0: Dobře, tak pojďme zpátky na zem, dáme si radši dogu. Jsem trochu divnej.
10: Já jsem taky trochu divná.
0: No, jenom trochu ne.

0: Láska kouše, Love Bites a Def Leppard. 8 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Chceš teď pokousat ode mě? V historickém okně, děda vzpomíná. Mám tady zajímavost o kapele Kings of Leon, teď asi něco říkají, že jo? Sex on Fire, prcání na vohníčku. Ježiš, teď jsem, nevím, jestli, já se omlouvám.
1: Svatá Mario Podstrpenská, bože, slisuj se nad námi a matko boží, ukoroduj za nás.
0: Ne, opravdu veřejně se teďka omlouvám, co jsem řekl, protože my nesmíme říkat ohníček. Každopádně v roce 2010, 23. července, Kings of Leon měli koncert v St. Louis a ujali takovou velice zvláštní věc. Jenom pár písniček z koncertu odehráli a pak se sebrali z pódia a odešli a už se nevrátili. A později to zdůvodnili tím, že si od začátku koncertu stěžovali na to, že v krovu toho pódia, protože to byl dřevěný krov, seděli holuby a celou dobu toho hraní na ně zvysoká káleli. Ano, takže na pódium se prostě kapela nevrátila a pořadatel potom i vysolil divákům zpátky vstupní.
1: Ty krása, tak to je hustý, jeden holub sám jeden tam, viď? A no. Jak s tou může být taká...
0: Jako nedokážu si to představit. Už jsem zažil na pódiu různý věci, dokonce se mi kdysi stalo na nějakém plese, že na mě maturanti flusali jako ze zhora.
1: Fakt?
0: Jo, já jsem pak šel rozbít držku.
1: To se nedivím, ale... teda, kdyby na mě někdo plivnul, tak dostane nějaký loket.
0: No, to bylo moc milý, ale jako tohle jsem ještě nezažil, že by ptáčci jako si tam šli na tebe ulevit.
1: Mě serou jenom na Mercedes. Ježíš, pardon. My nesmíme říkat slovo
0: Mercedes.
1: Všechno
0: zapomenu to dobrý, takže nejhorší slovo tohohle toho vstupu máš ty, já ne, jsme v pohodě. Jdem dál. Nějaký vzpomínky od dědy zase zítra, teď už jo. Him, join me na Rock Radio.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, pohádka se zkazila v 8 hodin 22 minut. Pravda, někdy se to děje, třeba když se potkáte s nějakou svojí oblíbenou hvězdou, ať už rockovou nebo jinou, a ona se úplně nechová podle toho, jak jste si to vysnili nebo představovali. Napsal nám Jiří. Ahoj, před 25 lety u nás v obci byl festáček, hrála tam jistá kapela No Guitars s nějakým zpěvákem Kamilem, který se úplně nechoval dle etikety. Pořád znám ale jiné osobnosti nérokové, které jsou daleko větší, tři tečky. Třeba Mahulena Bočanova a úplný strop lidí, který jsem měl tu negativní poznat byl Jarda Jágr. Člověče, to je zajímavý. Já jsem Jardu potkal asi třikrát a vždycky byl v pohodě. Nevím, jestli je to tím, že
1: má radši kluky.
0: Asi, že nás představovala společná známá, nebo že to je tím, že jsme oba kladeňáci, nevím, ale každopádně s Kamilem já mám samý boží zážitky loni. Já nevím, jestli jsem to už nevyprávil tady, loni jsme hráli na nějakém festivalu a Kamil hrál z Leaders před náma a pak už kluci, že jo, s Kamčou seděli v dodávce. Už jako, že budou odjíždět, že a teďka přiběhla nějaká ta pořadatelka, říkala, prosím vás, pane Střihavka, my jsme ještě potřebovali, tamhle ve smlouvě máte, že focení tam, jestli byste nemohl jenom na chvíli na stánek. Jenom seděl na té sedačce, jenom takhle mávnul a říkal, ne.
1: Stádul v okýnka, odjel.
0: A pak jenom vykouknul z té dodávky, takhle na nás mávli, čau kucí, a odjeli pryč, bylo to geniální.
1: Takhle se to dělá na profíka.
0: Tak, tak, tak. Hele, já Kamila jsem potkával, nevím, 5-6 let, co jsem působil v rokopě. Pořád vždycky byl úplně v pohodě.
1: No, tak takže já ho neznám, záleží. Takže nemůžu ho komentovat.
0: Záleží podle počasí.
1: Ano.
0: Děkujeme za koment. Další si přečteme za chvíli, taky už si za chvíli rozdáme lístky na Magma Fest, takže se ještě pište.
1: Jupi.
2: A dáme si Volda Gang. Jupi. Asi se mi stejská, kdybyste kluci mohli, máte to ve smlouvě.
1: Mně se taky stejská.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Valda Gang, asi se mi stejská, 8 hodin a 30 minut. Co si tady povídáte? Co jste?
1: Nic, co je šeptem,
0: probíráte
1: šeptem.
0: Zprávy nebo co?
1: Přesně, že Masuska ready, je športová hlasatelka, ona připravená, tak to pušťaj.
0: Tak ještě, že tak.
2: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockovýradio.cz. rockovýradio.cz. Rock Rádio Sport.
3: Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu, zvítězil v anketě podruhé. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. A druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Frubertovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucí Havlíčkovou.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D48 se bouralo ve směru na Frýdek Místek na 8. kilometru. Na D1 pozor ve směru na Brno, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 182. kilometru, je tam hodně silný provoz. A na D7 máme hlášenou nehodu ve směru na Prahu na 9. kilometru.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
5: Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Uriáši, Uriah Heep na Rock Rádiu z Lady in Black, s paní v černém v 8 hodin a 36 minut k tomu.
1: Uriah zní jako něco s močovinou.
0: Jako můžu ti říct, že ta kapela se pít nedá, na to už jsou kucí dost starý.
1: Tak to je dobrý.
0: Už mají určitě prostatický problémy.
1: A vypít se nedají ani naše lístky, ale můžete získat právě teď, takže mobily do ručky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
16: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
0: 8 hodin a 39 minut jsme zpátky, rozdáváme dva lupeny na Magma Fest na 14. a 15. srpna do Amfiku v Jihlavě a jejich šťastným majitelem se právě teď stává Ondra z Přelouče. Dobrý ráno.
1: Ahoj Ondro.
17: Dobré ráno, ahoj, ahoj.
1: Čau.
0: My tě zdravíme a gratulujeme. Prosím tě, jestli to jde, já tady přečtu kousek vzkazu. Ty jsi psal, že by to pro tebe byla kompenzace za loňskou ztrátu hodinek na Pogo Trautenbergu. Hodinky za 13 000 fuč. K šiltovku nepočítám, tebe tam nějak jako svlíkli při tom Pogu úplně, nebo co se tam dělo?
17: No, nějak tak to asi bylo, no, najednou zjistil nic Pogo, říkám, co se děje, tak jsem tam do toho vlítnul taky, no. Bohužel jsem spadnul nějakou na zem, byl jsem sražený, no a ve chvíli, kdy jsem se prostě postavil, jsem zjistil, že nemám kšiltovku, říkám, dobrý, kšiltovka, no jenom, že asi za 10 minut jsem si všiml, že nemám ani hodinky, říkám, aha, tak jsem přišel i o hodinky, říkám, no.
1: A pak jsi zjistil, že nemáš ani trenýrky a peněženku, to je hned při takovým Pogu s Rautenbergem, ale to je raz, dva.
0: Ježíš, to je nějaký podezřelý, tak já už jsem třeba na Pogo starý, nebo vždycky jsem si tak přišel, ale tohle to mě teda přesvědčilo o tom, že už nikdy, a zvlášť na Trautenberg jedině dozadu, by mě někdo neobral.
1: No, já taky radši stojím opodál, ono to bývá divoký, jako tam se vždycky v tom kotli rozjedou dobrý pekla.
17: Je to divoký, ale my si vždycky Trautenberga strašně užíváme, prostě to je za nás velký nářek.
1: Kluci jsou top a hlavně mají skvělou živou show, miluju absolutně, mě to taky baví.
17: Přesně.
0: Na Trautumberci budou i v Jihlavě na Magmafestu, takže počítám, že na ně půjdeš.
17: 100%.
0: A půjdeš do kotle přijít o další hodinky nebo o peněženku?
17: No tentokrát půjdu radši bez hodinek.
1: Kočku do kotle.
17: Ale to bude tak, šiltovku, to mě nevadí.
0: A bez bod a tak. Prosím tě, a s kým pojedeš do Jihlavy na dva dny?
17: No pojedu s přítelkyní a s měsíčním synem. To už jsme koupili teďka sluchátka právě, aby se nám mohl na takovýhle akce. Teďka zrovna jedeme o víkendu na jeden motosráz.
0: Hezký.
17: Takže si budeme udívat.
0: No takže malej se učí od malička hezky hned takhle.
17: Jo, přesně, musí.
0: Tak, super, super, to je pěkná výchova. No tak jo, prosím tě, Ondro, my moc gratulujeme ještě jednou, moc si to teda se svou přítelkyní a s prckem užijte, držíme ti palce, ať nepřijdeš o věneček nebo o hodinky nebo o něco jiného. A ať pořádně vypotíš triko na Trautumbercích.
17: Moc děkuju, moc děkuju.
1: Měj se krásně a užijte si to a pošle nám pak nějaký fotky. Pa, pa.
17: Určitě, tak jo, ahoj, děkuju.
0: Hezký ráno, čau.
12: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už další muzika.
1: Proč pocit mám?
0: Že?
1: Proč pocit mám?
0: Měl dostat proč někde hlavní roli.

0: Bad Wolves a Sober, neboli střízliví, něco, co tady někteří z našeho týmu úplně neznají. Je 8 hodin 49 minut, promiň Zuzko. Pojďme se podívat na poslední koment, který jsme dneska měli, když jsme tady trošku mili zadek některým známým lidem. Ptali jsme se vás, jestli jste se potkali někdy s někým, kdo se choval trošku jako hovado. Trošku podtrhuju, napsal nám Roman. Bré ráno, nazdar. Byl jsem na dvou akcích v USA, kde byl Petr Janda, poprvý totální namistrovaný a o pár let později byl solo v Long Beach a naprosto super. Fajn bylo pokecat s původními členy Činasky, ti byli naprosto super, teda až na Malátného, který se k nám i k ním pomalu neznal. To bylo po koncertě v Hollywoodu pro pár desítek lidí. Čověče, Roman asi bydlí někde ve státech?
1: Evidentně, je z USA, tomu závidím trošku.
0: Leda, že by to byl tady Hollywood nad Nisou. Ne, nevím.
1: Tam taky nejezdím, takže nevím. Nerozeznávám USA dobrý.
0: Ale celý to zakončil velice moudrou větou, což je velká pravda. I muzikanti jsou jenom lidi a třeba jen v den setkání nemají svůj den.
1: Tak jasně, tak všichni máme svůj osobní život, své tak. Trápení, nikdy nám není do smíchu. Vy mě znáte, když tady brečím mezi vstupama, takže víme.
0: Ty brečíš mezi vstupama?
1: Ne, co se mi nestává.
0: A ve vstupech?
1: No ve vstupech nikdy taky, ale není to slyšet. Si utřu slzu a jedu dál.
0: Jo, tak přátelé, to poučení jednoduchý, ne vždycky, co jako vidíte momentálně, něco vypovídá o tom člověku celkem.
1: Tak.
0: Takže děkujeme za komenty.
1: Moc hezky. Děkujeme všem za vaše komentáře, za vaše zprávičky, všechno jsme nestihli, ale my jsme si to všechno přečetli a zítra se na vás budeme těšit zase v 6 hodin ráno, tak páček, sledáček.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Později už tam budem?
2: Přestaň! Chtí mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci dnes policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimi je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Hasiči téměř po 2 týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Bezprostřední okolí objektu, který začal hořet ve čtvrtek ráno a ten týden se na 2 místech zřítil, zůstává uzavřeno. Španělské bezpečnostní složky kvůli lesnímu požáru, který vypukl ve středu odpoledne, evakuovali několik obcí v madridském regionu. V další obci vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštili své domovy. Desítky požárů řeší taky v Itálii. Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Fruvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucí Havlíčkovou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme převážně proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě, ještě místy s přeháňkami. Večer pak bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 22.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor ve směru na Brno, na 182. kilometru se srazily 2 osobáky, je tam hodně silný provoz. Na D48 ve směru na Frýdek místek se boural na 8. kilometru a řeší se nehoda taky v Praze na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7. Na 6. kilometru je neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná rokový dopoledne s Danem. Já tady zdravím Zuzku. Ahoj, Zuzko.
1: Ahoj.
2: Konečně tady nejsem sám a vždycky tady jsem zvyklý vysílat sám. Koukám tady ještě na plešatýho týpky. Jo, to je Honza.
1: Je někdo plešatý, ale my už jdem zase, takže užij si to tady.
2: Jo, já tam dneska 6 hodinovku, zítra taky. Tak se uvidíme, mám aspoň tady, uděláme si blízký vztahy.
1: Jo, no, doufám. Tady s gaučem třeba. No, nebo...
2: Kdybyste slyšeli, to sám tady s něm uklizečka. Tak jdem hudbě, já vám tady... pustím Metaliku, Kabáty, anebo Three Days Grace.
0: Rock Radio.

0: byla Metallica a jejich The Memory Remains. No a já už jsem dlouho nic nerozdával a máme pro vás lístky a to na Rockin a to bude do Protivína, ale musíte se podívat na druhý naše rádio a to je Rock Radio Stage a to na jejich sociální sítě, kde tam je příspěvek přímo na tenhle ten Rockin a tam napíšete, koho byste vzali, toho označíte a my dneska ve tři vybereme čtyři, který pošlem do Protivína. Takže na to mrkněte, ještě jednou připomínám, není to naše Rock Radio klasický, je to Rock Radio Stage, který je dubový, tak na to mrkněte a napište tam, označte, ať můžete vyrazit za dáčo se podívat na nějaký festiák pořádnej a poslouchnout si skvělou hudbu. Budou tam třeba traktoři, tam budou tam alkohol, budou tam koblížci, bude tam kokotminit, horký žeslíže, takže vás čeká solidní hudba a my si zase pustíme taky nějakou hudbu, abych vám to tady trošku zpříjemnil, tak třeba Liquido si pustí v Liquido nebo Vanastovky.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byl Langilen a Gut Reaction. A nás čekají teďka v listopadu 18. narozeniny rokovýho rádia a bude to 7.11. a spouštíme už předprodej a bude ve slušný partě, takže pokud ještě někdo z vás není ve slušný partě, mrkněte na rokovýradio.cz, kde si jedete dolů a je tam taková žlutá ikonka, staň se členem slušný party, vy na to kliknete, vyplníte něco o sobě a tam si můžete koupit lístek za 590 Kč, teďka je zvýhodněný a to je do 31.7. No a my pak ještě zmíníme tři velký kapely, ale to bude až za čas. Takže na to mrkněte, protože ve Zlíně bude velký mejdán a bude tam oslava našich narozenin, kde budou skoro všichni moderátoři, doufám, že všichni, že nikdo se nám na to nevykašle. Takže s náma můžete popít, zatancovat, zabékat. Takže slušná parta, koupit lístek a jedem do Zlína. A já vám pustím nějakou muziku a vytáhnu něco novýho, třeba Miroš Majdu Lavina, ale ještě předtím Rammsteini.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
10: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Rock Radio. Co se děje?
16: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrový benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobé obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
17: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
1: firmanazážitky.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Kdykoliv odteď Írán zaútočí na nějakou z lodí v Hormuzském průlivu, Spojené státy budou bombardovat a zničí jeden most nebo elektrárnu v této blízkovýchodní zemi. Pohrozil tím americký prezident Donald Trump. Írán pohrozil v odvetě, že zastaví vývoz ropy z Perského zálivu. No a druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Fruhvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucií Havlíčkovou. Zatím spolu nehráli.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude oblačné, zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojedinělé také bouřky, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 na 254. až na 256. kilometru na trase polsko-státní hranice Praha si je práce údržby, opravdu tam svodidla, je tam uzavřen levý jízdní pruh, tak jestli někam berete, tak hlavně opatrně a i tam pořádku dorazíte.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
4: A máme chvilku po 10. hodině, první hodina rokovýho dopoledne s Danem za náma. A já jsem tady četl v mezičase, že jestli na prvním rande chlap platí, tak jsem se otevřel ty komentáře, fakt mě to jako zajímalo. Ani byste nevěřili, kolik chlapů napsalo, že neplatí, jo? A já vám to vysvětlím dneska, ty ženský, ty mladý, jsou takový jako vychcaný, že oni se jdou najíst, jo? Že jdou vyloženě jako na večeři. Takže vlastně chlapi s nima zametli tak, že už dneska to nechávají buď na půl, anebo vlastně jednou se i stalo, že mi jedna kamarádka říkala, že bude za sebe nechal zaplatit. Takováhle tady doba je teďka. A my si pustíme trošku agroroku a pustíme si traktor a jejich letokruhy.
0: Rock Radio.

už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

Rock Radio. Rockovej výrok. Podle mě není nic lepšího, než slyšet svou oblíbenou skupinu naživo. Slash.

0: a nám dohrál Slash. A právě Slash dneska slaví 61. narozeniny. Tenhle ten kytarista z Gánu, všichni si pamatujeme jeho solíčko v November Rain, kdy vlastně stojí před tím kostelem v poušti a hraje tam na kytaru. Patří mezi nejvlivnější kytaristy a i možná nejlepší kytaristy, co se týče rockové hudby. Poznáme ho podle toho jeho cylindru černýho, jak má slunečnický brýle, kudrnatý černý vlasy, obrovský piercing v nose. A hlavně jeho kytarový sola jsou nezaměnitelný. A my mu za rokový rádio přejem všechno nejlepší a doufám, že nás bude bavit dál těmahle kytarovýma solama a třeba ještě s Gánama nám něco vydají. A my se půjdeme pomalu pojet na další hudbu a pustíme si třeba Mr. Big anebo Nightwish.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: A nám dohráli Skarpa, jejich milion důvodů z roku 2025, skvělá pecka. No a já vám chci rozdat zase nějaký lístky a už jsem tady o tom mluvil, rozdávám dneska na Rockin do Protivínu, takže kdo chcete dostat lístky, dneska ve tři to končíme, 4 z vás vybereme, ale musíte na Rock Radio Stage, upozorňuji, jsou to socky Rock Radio Stage, tam je příspěvek na tenhle ten Rockin, tam kliknete, napíšete komentář, s kým byste šli, to označíte a dneska ve tři někoho vybereme, koho tam pošlem, pojedete 4 tam, takže napište, ať se podíváte na pořádnou hudbu, jakože Horký žeslíže, Kokot Minit, Alkehol, Traktoři tam budou, no a bude tam náš tým, takže se tam potkáte s našimi hosteskama, můžete koupit i nějaký merch tam, takže mrkněte na to a už se chystáme pomalu na elektrický oběd, takže mě pomalu pište, co chcete zahrát, už někdo psal dopředu, takže už to pomalu chystám, ať můžeme rozjet pořádný bomby. A já mám pro vás teďka pecku, bude Ozzy Osbourne a Mr. Crowley.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést 40% akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu údajně blokuje Řecko. Athény požadují, aby EU zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. No a fotbalista Tomáš Cholí stále neví, zda bude pokračovat ve Slávii. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je však možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době.
8: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude oblačno, zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
10: V ulici v Kopečku v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut, takže tam si počkáte, já to tam moc dobře znám, tam je to hezky úzký, takže jestli jdete někdo na oběd, tak nejdete na oběd, tak si kupte cestou bagetu.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: A nám začíná rokeři elektrický oběd s Danem. Já to nebudu zdržovat, máme málo času, ale Drážen tady psal, že chce zahrát něco od Linkin Park. Já to měl taky nachystaný, protože vždycky vystřeluju první já. Takže Linkin Park a nám, jak my říkáme s klukama, lump. Drážo, tady máš lumpa.
8: Rock Radio.

A to sú Airstorm a ich party. Skvelá sepačka od Carlose pro všechny kamionáky, co sú na ceste zpátky domů. A ja už tady mám od Kačky. Ahoj, Dané, prosím tě, nemohl by zahrát něco od Stounu? To víš, že můžu. A ještě budete překvapený, protože máme tady novinku, která nedávno vyšla, takže Rolling Stones in the Stars.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

A to byli Scorpions a jejich Wind of Change z roku 1990. Bylo to od Kuby, který píše pro všechny, co už teďka mají od pátku volnou éru na dovču, trošku se ohřá do tepla, Kubo, užij si to. A já tady mám další přání a píše mi tady: ahoj Dané, prosím o zahrání písničky od Proteuse, Ruda se mění ve zlato, pro holky do Miasu v Krouně, pro kluky na stavbu a jen tak pro dobrou náladu, děkuju, Petra. Tak jo, Petro, Proteus a Ruda se mění ve zlato.

To byly Van Halen a Jump. Bylo to od Michala pro všechny. Ať máte lepší den v tomhletom depresivním počasí. Pro mě to výborný počasí, krásný na spaní, úplně ideální. Pro někoho asi depresivní. A já mám další zkaz. A borci nám píšou až z Innsbrucku. A jsou to teda Slováci, takže já to dám do češtiny. Ať tady nemyslím blbosti s tou mou slovenštinou. Ahoj, prosím tě, mohli byste zahrát jednu pecku Motorhead Brotherhood of Men? Poslouchám vás každý den v Innsbrucku na stavbě při práci a taky pozbuzovák by byl fajn. Samozřejmě pozdravím hlavně vás a všechny, co posloucháte. Děkujem pěkně, s pozdravem David. Davide, bohužel tuhle písničku nemám, ale zahraju vám něco jiného, protože máte štěstí. Já Motorhead mám rád, dneska mám je zrovna jejich tričko, takže Motorhead a Overkill.

0: pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

to byl Joe Cocker a jeho Feels Like Forever od Michala pro všechny, co máte rádi tuhletu pohodičku. A já už tady mám další zkaz. Ahoj, Dané, prosím, zahraj Pecku Traktoru 5x5 pro všechny klatovský poštěčky, ať nám to jde, ať nám jde práce od ruky, a jsme brzy doma, děkuji i včera. No teda nevím, jestli na poštu budeme hrát, protože z pošty to trvá 3 dny, ale kočky, to je pro vás, Traktoři 5x5.

tohle bylo od Michala Škvor Život pro celou škvoráckou rodinu. A tohle je super. Gáby napíše, ahoj, prosím tě, zahraj nám Gabrielu Gunčíkovou, provokatérka. Takže Gabče si píše o Gabču. To bude zároveň i poslední písnička, to byl Elektrický oběd za ním a my se přesouváme do Orazu. Já doufám, že jste se bavili a zítra pokračujeme.

příště, až médiím na mikrofon. Přiznám, že nejsem ona, ale on.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová zkritizovali prezidenta Petra Pavla za jeho veto zákona, který rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Pavla opět označili za představitele opozice. Veto podle svých slov přehlasují, což dolní komora může učinit. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na Sicílii, informovala agentura AFP. Na italském ostrově přiživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a poryvy větru. Evakuováno muselo být kolem stovky obyvatel. Situace se zatím obešla bez obětí. No a česká hlídka kanoistek Kneblová, Sadková a Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Mírová v obci Strakonice je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na navozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A já vás znova zdravím, rokeři, začíná rokovej hora s Danem, já už jsem tady dneska o 9, takže se neloučil zatím, protože ještě 3 hodky nás čekají a jak bylo ve slunce seno, nezastavuje, máme zpoždění, protože na nás čeká hudba a Foo Fighters, Window, novinka.
0: Rock Radio.

0: to byly Ospring a já mám pro vás lístky a to na Rockin do Protivína. Ideální šance tam zjít protivnout Chýni nebo ji tam poslat, ať máte klid. Ale musíte se podívat na Rock Radio Stage, ne klasický naše Rock Radio, tak se pojďte na Slocké Rock Radio Stage, tam máte příspěvek na tenhle ten Rockin v Protivíně, kde označíte, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A my dneska vybereme 4 ve 3 hodiny, který tam pošlem, ať si užijou tenhle ten mejdan, budou tam alkohol, traktoři tam budou, budou tam Trantenberg, budou tam, Dimitry tam vlastně nebudou, budou tam myslím Kokotminit a ještě tam bude Horký žeslíže. Takže jedinečná možnost, jak si užít hezký víkend. A já vám pustím nějakou hudbu, já doufám, že jste byli v opeře, protože Panoptiko a noc v opeře.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Tahické léto v Akvapalas Praha už je tady.
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Auto Jarov.cz.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Rock Radio. Slušnej rock z vinilu.
1: Tak mi to řekni.
2: Pět. To fakticky nechápu.

0: A to byl Derek The Diamonds a Leila. No a já jsem tady našel takový článek, on už je teda ze včerejška, já jsem ho chtěl včera přečíst, ale nějak jsem to zapomněl a je tady, v Kongu objevili nový druh opice. Má téměř lidské rty, já bych to chtěl vrátit k tomu Kongu, já totiž pocházím ze Světav a ve Světavách máme hospodu Kongo. Já když jsem tam jednou zaskakoval, že jsem dělal v gastro dlouho, tak já to chápu, protože tam po 10 pivákách a 6 výčepních lihovinách byla každá opice jako hezká. Ona se občas musí dát šance, jako je těhle těm holkám, tak to je, no. Takže víme, kde to vzniklo, akorát tady se ho dělají senzace. Tam to senzace nebyla, jenom se prostě pak styděli a dva dny nepřišli, no. A já vám pustím další hudbu a zahrajem si třeba Green Day, Pearl Jam, Steel Panthery, anebo Komunály.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se už ale bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Další dny po víkendu ale opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů. Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené. Některé ženy pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy. No a na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přenděš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na jižní spojice v Praze někomu odpadl plastový blatník, tak dávejte bacha, je tam předmět na vozovce. Se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
1: A máme 3 minuty po 13. hodině, první hodina rokového razu s Danem za náma. Já to nebudu zdržovat, půjdeme rovnou k hudbě, protože máme zase zpoždění klasicky. Takže nás čekají Dimitri, Skeleti anebo Red Hot Chili Peppers.
2: Rock Radio.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio, rockovej výrok. Podle mě není nic lepšího, než slyšet svou oblíbenou skupinu naživo. Slash.

will fail to be the pessimistic one who sees the end to come.

0: A to byl Slash Standing in the Sun z roku 2012. A právě Slash dneska slaví 61. narozeniny. Tenhle ten virtuos, já bych mu řekl kytarový virtuos, který má skvělý solo, patří mezi nejlepší kytaristy roku, hlavně v Gánech kytarista, nezapomenem na to solíčko, který tam dal v November Rain v té poušti u toho kostela, kde tam hrál krásně, to my milujem. Takže mu za celý rokový rádio přejem všechno nejlepší a snad se dočkáme ještě nějakého solíčka, třeba na něco novýho videa, anebo třeba Gáni nám ještě něco vydají a zažijem další solíčko, jak bylo v November Rain. A já vám teďka pustím mou oblíbenou písničku Whitesnake, Is This Love.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr, CZ.
7: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, trička, bela, CZ.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

0: the show.
1: Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

A to byly Rybičky 48 a jejich Nebeská prána. Jak řekl Kuba Ryba, napsal jsem si vlastní pohřební píseň. A tady teďka nad tím přemýšlel a říkal jsem si, co bych si já nechal zahrát, kdybych mohl mít tu šanci to zrežírovat. Bohužel někomu se nepodaří. Někdo to štěstí má, ale asi to nechcete vědět. Tak jsem se podíval na Spotify, co tam mám jako nejhranější písničku a kupu let, protože se mi tam vždycky objevuje Talking Heads, This Must Be Place. Já vám kousek pustím, ať víte, co to je. Já jsem totiž kdysi viděl s Charlie Sheenem a s Michaelem Douglasem film Wall Street a tam to bylo jako konečná písnička a je to skvělý song a opět zbožňuji.

0: Jo, tak tohle by byla moje finishová písnička. Nevím, jako máte vy, klidně mi to napište. Já bych tam chtěl něco pozitivního, protože smutný to už bude. A my si pustíme teďka třeba Miloše Dodo Doležela, Vítra mrak.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
11: Do pražského klubu Vagón vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
10: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministr spravedlnosti Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Očekává vášnivou debatu. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 107 tisíc eur. Platbám se dokázal vyhýbat kvůli různým výmluvám a historkám. No a fotbalisté Hradce Králové zahájí úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromsø novou sezónu. Otroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezóny 95-96. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojedinělé také bouřky. Nejvyšší denní teploty je 17 až 22 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D3 je porouchané vozidlo, je tam překážka na vozovce. Čekejte tam zdržení a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: Tak, rockeři, máme poslední hodinku rockovýho vorazu s Danem. Já tady pořád zíval a říkal jsem si, že se mi nějak včera blbě spalo. A já jsem si pak vzpomněl, že jsem byl u nás v kavárně. A já jsem si blbec dal dva flat whitey. Flat whitey, kdo neví, je to dvojitý espresso s takovou jenom mléčnou pěnou nahoře. Já to dal dvakrát za sebou. No to pak není divu, že jsem čuměl do jedný na telefon a ráno vše zbudík, protože jsem zaskakoval za Kamila a za Radce, to se mám docela daleko. Takže já tady zívám, musí nám tady a už se těším, jak přijdu domů, ale hnu si. Já vám pustím Joan Osborne, Rolling Stony, anebo za chvilku hat-trick, nechte vlajky vlát.
2: Deal.

0: A to byla Joan Osborne, One of Us z roku 1995. A jak jsem tady dneska říkal už několikrát, rozdáváme lístky na Rockin' do Protivína. Budou tam klasické kapely jako Trantenberg, Alkohol, Horký žeslíže, Kokotmeny tam budou, Dimitry tam nebudou, jsem koukal, ale budou tam Traktoři, který máte rádi, píšete si často o ně, když se hraje tady na přání. Takže je čas, abyste se podívali na to, abyste vydali nějaký lístky a napsali si o ně, ale musíte na Rock Radio Stage, upozorňuji, abyste nešli na naše rádio, nehledali to u nás, ale je to na Rock Radio Stage, to naše dubový bratr, jak bych řekl, kde hrajeme víceméně českou hudbu, takže tam rozdáváme lístky na české koncerty, takže tam napíšete, koho byste vzali, označili. No a my dneska ve tři, takže už máte nějakých 43 minut, dokonce vybereme 4 lidi, kteří se do Protivína pojedou podívat. Já na to koukal, je tam přes 150 komentářů, mně to přijde málo. Já bych přidal, ať si mají pořádně z čeho vybrat. Já bych tam trefil 2 kila, ať si tam zaloví hezky a vybere toho šťastného, který pojede si pořádně zabékat. No a když jsme teda u té české hudby, tak jdem na to, Harley, Stráží anděle.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když mi onehdá volal Jaravančík, jestli bych jim neodmoderoval aukci během dobročinné akce, na níž se spolupodílí, samozřejmě jsem mu odpověděl ano. Pak mi ovšem prozradil, co je jako hlavní bod té dražby. A to se přiznám, jsem se trochu zarazil. Ono ve světle posledních týdnů se totiž zdá být svezení s Adamem Březíkem pravdě hodně adrenalinovou záležitostí, ale pak jsem si řekl, proč ne? Vždyť o to jde každému fandovi rally. O pořádnou dávku adrenalinu a o ten se Adam postarat umí. Akce se jmenuje Neděla pro Mikyho a je to dobročinné odpoledne během něž se nebudou nudit ani pan tátové, ani paň mámy, ba ani dítka nezbedná. Čeká vás výstava rally speciálu, ať už veteránských, či těch moderních. Chybět nebudou motocykly, něco mi říká, že minimálně ukázkově se tam objeví i motokáry. A milovníci modelů si taky přijdou na své. Bude i hasičská technika, pro nejmenší taková ta klasika jako vata, samocukrováné skelna a nějaké to malování na obličej. K tomu muzika, v nabídce jsou hned 4 kapely, ale hlavně je ten dobročinný aspekt a vybrání peněz pro Mikyho kluka, kterému jsou 4 roky a trpí spastickou, kvadruplegickou, mozkovou obrnou a epilepsií. No a ještě to chce kdy a kde? Miky mu můžete přispět v neděli 26. července v Lukově u Zlína. Akce začíná ve 2 odpoledne na tamním hřišti. A sladké tajemství pro výherce svezení s Adamem jsme šlohli v letadle pikniky.
0: Rock Radio Motokeci.
2: Rock. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den a mějte se fajn.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Bon Jovi a jejich Always z roku 1994. A my se pomalu blížíme do konce, protože rokový obraz už se chýlí. Nám zbývá poslední 25 minut rokovýho obrazu. Dneska to byla krásná 6-hodinovka, já jsem tady s váma dopoledne. Kdo nás poslouchal později, tak já už jsem přijel v 9, takže už se taky těším domů. Zítra nás to čeká to stejný, takže se budete někdo ladit Kamila ráno, tak tam nebude. Budu tady já s váma, takže zítra ještě od 9 do 3 to bude s Danem. A já ještě než se s váma rozloučím, tak vám zahraju v té poslední 25-minutovce nějaký skvělý songy, třeba Europe, Vanastovky, Billy Talent, anebo Metaliku. Tohle byl rokový dopoledne a rokovej voraz a elektrický oběd s Danem. Já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Pro aktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

vetr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splá.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Dobré odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Ve vlaku v té době cestovala přibližně 20 lidí, z toho o 4 se museli postarat záchranáři, jak potvrzuje jejich mluvčí Vojtěch Míra.
1: Jedna osoba se zranila těžce, byla letecky přepravena do Českobudějovické nemocnice a 3 osoby byly zraněny lehce až středně těžce, ty jsme převezli našimi posádkami do Táborské nemocnice.
0: A mezi Jihlavou a Táborem teď proto nejezdí vlaky. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Průměrná cena benzínu vzrostla téměř o 2 koruny na 42 korun za litr. Nafta podražila výrazněji, a to o víc než 4 koruny a litr se teď prodává za 42 korun a 30 haléřů. Na konci minulého týdne skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Během oprav vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k výbuchu. Aktuality z místa tragédie má mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: My jsme na místě poskytli první pomoc 2 osobám. Jednu s méně závažnými zraněními přepravili do kroměřížské nemocnice, druhou přepravujeme na urgentní příjem krajské nemocnice Tomáše Bati.
0: Uzavřené zůstávají ulice Generála Svobody a Koperníkova. Fotopas na Břeclavsku potvrdila výskyt invazního mívala. Inteligentní šelma původem ze Severní Ameriky, ale podle ochránců přírody představuje hrozbu pro místní ptáky a obojživelníky. Správa parku proto požádala myslivce o jeho odlov. To je ze zpráv pro zatím vše. Mějte hezké odpoledne.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Přehánky momentálně vidím hlavně na východní části České republiky, ale taky na Moravě. Olomouc ani Ostrava se tomu rozhodně nevyhne. Jde to ze západu na východ, takže to vypadá, že to postupně bude na východ odcházet a tím pádem už by nás potom další přehánky přes den čekat neměly. Jinak máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne asi na 12. Zítra nás bude čekat polojasno víceméně po celé České republice, na západě dokonce vidím až úplné jasno a teploty kolem 23.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: V tomhle lehce deštivým počasí samozřejmě kvetou i dopravní nehody. Bohužel na silnici 27, která vede z Žatce do Podbořan na Lounsku, tak před obcí Radíčeve pozor, tam kvůli havárii osobního automobilu se jezdí jenom jedním pruhem kyvadlově. Na místě taky zasahují záchranné složky, takže pozor na to. Na D1, tam se toho děje docela dost. Hromadná nehoda dvou osobáků a nákladňáku proběhla na 317. kilometru ve směru na Polsko. No a ve stejném směru u Brna na 195. kilometru, to znamená od Prahy na Polsko, tak tam budal nákladák s osobákem. I tam si dejte pozor.
3: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
4: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná a konečně v plný sestavě s Kubou i s Petrem.
6: Nazdar.
4: A prosím tě, Kubo, já mám na tebe takovou docela zajímavou otázku ohledně počasí, jo. Mm-hmm. Když je někde bouřka, kolik bys si tak tipnul, že během té bouřky uhodí blesku?
6: To je bláho. No, to je hrozně těžký říct, jako třeba za minutu, jako nebo...
4: Za celou tu bouřku.
6: Za celou tu bouřku, já nevím. 100.
4: Tak prosím tě, nad Jadranem včera uhodilo víc než 200 tisíc blesků během bouřky. 200 tisíc a kroupy v Itálii přesáhly až 10 centimetrů, prosím tě.
6: To není možný.
4: Opravdu.
6: Ty bláho, no tak můžeme, další důvod, proč jsme rádi, že žijeme tady v naší české kotlině,
4: ano.
6: Kde kroupy mají maximálně 6 centimetrů nebo kolik měly nedávno a těch blesků máme maximálně 100 tisíc, takže úplně v pohodě.
4: Ale blesky budeme teďka posílat lidem hlavně do uší a to v podobě rockový muziky. Čekají nás Genesis, taky Kabát. Bloodhound Gang anebo Warlock. All We Are.
3: Rock Radio.

0: Genesis. Phil Collins tady říká, že neumí tancovat, a já nevím, jestli jste viděli třeba jejich živák z Paříže. Myslím si, že Phil Collins nikdy nelže. To bych asi tak o tom řekl. Každopádně teď jsme teď hráli na Rock Rádiu v 15 hodin a 18 minut a to je takovej čas, který tady na rokovém odpolední už by se dal považovat jako takovej magický a v podstatě takový štědrej čas.
1: To máš naprostou pravdu, protože tady v tom čase my vždycky rozdáváme nebo vyhlašujeme, jaký ten den budeme rozdávat lístky. A tady ten týden máme keltskou noc, která se děje od 13. do 16. srpna, jestli se nepletu.
0: Je to tak?
1: A budou tam kapely jako Divoký byl, Tři sestry, Vohnouti. Prostě musíte být u toho. Jako.
0: Rozhodně tam chcete být a jestli to tak je, jak si myslíme, že tam chcete být, tak si právě teď můžete otevřít svůj Facebook na profilu Rock Rádia a dát odeslat zprávu a právě do zprávy Rock Rádiu napište, proč zrovna vy byste ty lístky na keltskou noc měli dostat. No a taky tam třeba připište svoje telefonní číslo, protože my vám asi za hodinu a něco zavoláme, aby jsme vám sdělili ty krásný noviny.
1: Ale to, na co nemusíte čekat už ani chvilku, jsou další písničky. Čeká vás Traders Down, taky Arakaini, anebo Nightwish a jejich Nemo.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Skupina Halloween se právě teď ptá proč. Pecka Why právě teďka dohrála na Rock Rádiu v 15 hodin a 38,5 minuty a my v tuhle chvíli vám chceme oznámit, že no takhle, chceme vás pozvat na svou oslavu narozenin.
1: Vy byste se možná mohli ptát proč, ale ono to bude totiž tentokrát na místě, na kterém to ještě nebylo. Bude to ve Zlíně, konkrétně ve sportovní hale Datart a bude se to dít 7. listopadu tohoto roku. Rozhodně u toho musíte být, protože u toho budou ještě takový 3 zajímavý kapely, ale my nejsme absolutně oprávněni vám říct, který to budou. A dokonce oni nám to ani neřekli, takže my to ani nevíme.
0: Přesně tak, oni se takhle brání, aby jsme nevypustili nějaký důležitý informace do bulváru. Každopádně na sociálních sítích a taky na našem webu určitě uvidíte grafiku, ze který je to možná trochu patrný. My jsme tam viděli nějakého Mozarta, sedí tam na nějakým pařezu, má tam v ruce nějaký, já nevím, asi horký mošt jablečný, něco takového.
1: Červený čaj, klasický.
0: No, jestli tam chcete bejt, tak předprodej se spustil ve slušný partě. Co to je slušná parta?
1: Prosím tě, slušná parta je taková věc, do který se můžete přihlásit, takový jakoby newsletter náš Rock Rádiovej, kde vám nejenom, že vám budou chodit novinky, co se týkají Rock Rádia, ale hlavně můžete mít první zlevněnou vlnu lístku jenom za 590 korun.
0: Takže když najdete náš web rockovýradio.cz, tam najdete právě to heslo slušná parta, tam vyplníte formulář, no a už můžete si jít pro zlevněný lístky, ať můžete 7. listopadu na naše narozky do Zlína.
1: Ale teďka už si dáme další muziku, čeká nás Kaťáci, taky Black Crowes anebo U2 With or Without You.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, navízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
4: Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné odpoledne, u zpráv přeje Hanka Koterová. Na základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník. Na palubě v té době bylo 5 vojáků. Jeden nehodu nepřežil. Na místo tragédie míří ministr obrany Jaromír Zuna a armáda až do vyšetření příčiny neštěstí pozastavila provoz všech nových vrtulníků systému H1. U Chýnova na Táborsku zasahují záchranáři u srážky osobního vlaku s nákladním autem. Provoz Jihlava Tábor stojí. Řidiče nákladňáku transportovali vrtulníkem do nemocnice v Českých Budějovicích a tři zraněné z vlaku, včetně strojvedoucího, ošetřili táborské nemocnici. Podle posledních informací jeden vůz vlakové soupravy vykolejil. Na dovolenou vyrážejí Češi stále častěji bez doprovodu. Nejpočetnější skupinu tvoří třicátníci a pak lidé nad 55 let a převažují ženy. Více říká ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
11: U vypsaných zájezdů cestovních kanceláří mají solo cestovatelé krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat. Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko.
10: Práce na dálku a sociální sítě boom solo cestování ještě víc umožňují. A na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskými orgány. Většina zařízení má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. A ministerstvo zdravotnictví slibuje, že s transformací pomůže. Tím zprávy končí. Vám hezké odpoledne.
4: Rock Radio. Počasí.
12: Nad Českem jsou mračna. Je oblačno až zataženo, může být někde i polojasno, to se týká hlavně asi západních Čech, každopádně od, dejme tomu, od Pardubic dál na východ, nebo od středních Čech dál na východ se dneska rozhodně můžeme setkat i s nějakýma přehánkama. Na Veslezku to dokonce vypadá i na nějaký bouřky, každopádně k večeru by mělo ubývat jak srážek a tak částečně i oblačnosti. Přes noc bude asi 12 stupňů, zítřek ještě začne celkem suše a polojasně, každopádně i během zítřejšího odpoledne se pak objeví nějaký mraky a to hlavně opět na Pardubicku a taky ve Slezsku, všude jinde bude spíš tak jako polojasno a pro zítřek platí teplotní průměr kolem 23 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Podíváme se ještě, jaká je situace na silnicích. Na silnici 125 u Kolína jsou sebe dva osobáky, díky bohu ale bez zranění, už tam ale dost pravděpodobně dělá kolona. Na Pražském okruhu na 7. kilometru směrem na Modletice je odstavená dodávka. Vyčuje do silnice a už jsem dokonce i kolem toho, že to jsou auta, takže pozor na to. Velice silný provoz najdete taky v ulici Pištorova v Pardubicích. Je to kvůli strážce dvou osobáků a postojíte si i pár desítek minut. A na silnici 38 u Zvěrkovic je momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli havárii osobáku. Taky se tomu ideálně vyhněte.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: Rokový odpoledne pokračuje už skoro 5 minut po 16. hodině. Kuba Vaňa z Petr Janda klasicky u Majku. No a samozřejmě klasicky ve 4 hodiny vám připomínáme, že pokud nám napíšete na Facebooku, můžete jet na festák.
9: Tentokrát dostáváme na Keltskou noc, která je od 13. do 16. srpna ve Vysokém nad Jizerou. Kapely jako Tři sestry, Divoký byl, Bohnouti, Civilní obrana, Závěž. Tohle tam bude a vy u toho můžete být taky.
12: Takže nám napište, my se hrozně těšíme, až si s váma během téhle hodiny asi za 40 minut necelých, až si s váma pokecáme. Pište. Ty zprávy my si zatím projdeme, no a aby jsme měli nějaký dobrý hudební podklad na to procházení zpráv, no a aby vám se dobře třeba jelo z práce nebo hezky trávilo odpoledne, tak tady máte Slashe, budou taky Škorpioni, Iné kafe, no a teď už tahle ta velmi dramatická záležitost, Evanescence a Bring Me to Life.

Rock Radio, rockovej výrok. Podle mě není nic lepšího, než slyšet svou oblíbenou skupinu naživo. Slash.

0: Slash a jeho Mind Your Manners právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. A není to samozřejmě vůbec divný, že Slash právě dneska tady na Rock Rádiu hraje. On totiž dneska slaví svých jubilejních 60 let už. Teda pardon, 61.
1: No jo, 61 je to tak, let. Už je takhle starý pardál, každopádně hraje mu to pořád jako za mladá. Saul Hudson vlastním jménem. Narodil se v Londýně v Anglii. Já jsem vlastně asi ani nevěděl, že je to vlastně Brit původně.
0: Je to původně Brit, v Londýně se narodil, ano.
1: No, každopádně známe ho hlavně jako z americký kapely Guns N' Roses, to je úplně jasný. Je samozřejmě jasný. Taky Velvet Revolver, Slash taky docela dlouho působil jako solový interpret, protože se v roce 96 trhnul z Guns N' Roses až do roku 2016 vlastně si jel tak nějak jako svoje. Každopádně dneska už zase je po boku svých parťáků. Hele, Sweet Child of Mine je hodnocený jako nejlepší kytarový riff všech dob.
0: Hele, jeho, je neskutečný naprosto.
1: Jeho solo v November Rain je podle nějakého tady kytarového časopisu šestý nejlepší solo na světě. Ano. A on sám je prostě v top 10 kytaristech na světě podle Rolling Stoneu, myslím.
0: Je to tak a hlavně i ten, jako jak on se oblíká, ten jeho klobouk, všechno. On to má teda jako docela vlastně v krvi, jo, protože jeho maminka byla modní návrhářka a právě jako mezi její klienty patřili třeba David Bowie, John Lennon, aha, nebo Diana Ross, jo, a takhle. Jo. No a hlavně jeho táta, tak ten zase dělal covery alb všem jako různým kapelám, jako Neilovi Youngovi nebo tak nějak. Takže vlastně on to má jako tak nějak v krvi, si hádám, jako
1: jasně,
0: tady
1: ta vizuální stránka jeho prostě určitě jako funguje výborně a má to teda po kom dědit.
0: Přesně tak, přesně tak. Když se pustíme na další muziku, tak bych ještě, když jsme tady zrovna uslyšeli, jsem se o něm teďka zrovna bavil s jedním mým novým přítelem, který se jmenuje Martin Drož, takže ho moc pozdravuju, protože si myslím, že zrovna u něj tohle to bude velice rezonovat. Každopádně teďka už se pojďme podívat na další muziku.
1: Dáme si Rammsteiny, dáme si taky Tři sestry, protože ty taky uvidíte na Keltský noci, na kterou za chvilku rozdáváme, no a pak potom všem přijdou My Chemical Romance a uvidíme, jestli ještě něco dalšího stihneme.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
11: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vody tobogány.
14: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
21: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
22: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Angliky Joe a Everything About You právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 16:39 a my už máme výherce na, pro dva lístky na Keltskou noc, která se bude dít ve Vysokém nad Jizerou už příští měsíc, takže my se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilinku už tady všichni společně uslyšíme.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
3: Výhry. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
0: Jsme tady zpátky, dneska rozdáváme lístky na Keltskou noc a tím dnešním šťastlivcem je Jirka. Ahoj Jirko.
14: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Tak já říkám, že jsi šťastlivec a ty jsi dvojnásobný šťastlivec, protože ty jsi dostal lístky, ale taky dneska máš narozeniny, je to tak?
14: Je to tak, no, tak jsem to zkusil, když mám narozeniny, jsem to zkusil, jestli to klapne a klapol to.
0: No tak paráda, to máš velký štěstí, moc ti gratulujeme a přejeme ti samozřejmě všechno nejlepší od nás a z celého Rock Rádia a samozřejmě i od všech posluchačů určitě. Tak koho vemeš sebou na tuhletu akci?
14: No určitě manželku.
0: Tak to je správný, samozřejmě. Chodíte spolu rádi takhle na akce?
14: Já jsem teda větší rocker než manželka, ale já myslím, že se kousne a půjde se mnou.
0: Hele a dobře, a když teda ona se kousne a půjde s tebou, tak ty se taky někdy kousneš a jdeš s ní třeba, já nevím, na něco, co poslouchá ona?
14: No samozřejmě.
0: Hezky, na čem jste byli naposled takhle třeba, co jsi musel, nechci říct přetrpět, ale tak co bylo to, co ty bys si úplně nevybral?
14: Na koncerty ona moc není, takže jako nevím... Jasně. Ale chodím třeba do divadla nebo tak, prostě...
0: Jo, jasně, hezky. Hele, ale víš co, zase je dobrý si takhle rozšiřovat obzory a je hezký, že vlastně ty chodíš s ní, ona chodí takhle s tebou, takže všechno je to krásný. Jirko, hele, nebudem tě už držovat, měj se krásně, přejeme všechno nejlepší a hlavně si s manželkou užijte Keltskou noc, čau.
14: Tak jo, díky moc, přijďte se, čau.
15: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Pátek tady ještě nemáme, takže pořád ještě zítra pro vás dva lístky budeme mít, takže rozhodně zkušte štěstí i zítra, ale teďka už se vrhneme na další muziku. Čeká nás Mr. Big, taky Kissin' Dynamite, anebo Motorband. Tolik otázek tu zní. Pojďte to zase rozjet.

0: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Při pádu armádního vrtulníku na základně v náměšti nad Oslavou zemřel jeden voják. Další 4 členové posádky jsou zranění, z toho 2 velmi vážně. Do areálu dorazil ministr obrany Jaromír Zuna a vyšetřovatelé, kteří mají objasnit příčiny pádu. Do té doby armáda pozastavila provoz vrtulníků Venom a Viper. Hlavním tématem schůzky prezidenta s ministrem dopravy byla výstavba vysokorychlostních tratí a postup v protidronové ochraně. Řešili ale také novelu k veřejným rozpočtům, kterou Petr Pavel včera vetoval. Pokračuje šéf rezortu dopravy Ivan Bednárik.
11: Dotkli jsme se teda i toho, jak se tvoří rozpočet a jak se peníze půjčujou. Z mého úhlu pohledu jsem vysvětloval, argumentoval jsem, že investice, které vláda chce provést, se prostě bez změn v rozpočtování nedají udělat.
10: Oba se shodli, že náklady dopravní projektů musí odpovídat jejich přínosům. Při havárii vodovodního potrubí nedaleko centra Kroměříže se zranili 2 lidé. Jednoho transportoval vrtulník na urgentní příjem do Zlínské nemocnice a dalšího záchranáři převezli do nemocnice Kroměříž. Čtvrtina města je bez vody. Dodávka by se měla znovu obnovit večer. Soud prodloužil vazbu obviněným z útoku na zbrojovku. Celkem je v kauze žhářského útoku na objekt v pardubickém průmyslovém areálu zadržených 11 lidí. Z toho 4 budou mít vazbu o 3 měsíce delší. Vinu dál odmítají a tvrdí, že s březnovým požárem nemají nic společného. Tím zprávy končí a vám pohodové odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Momentální přehánky se nám pohybují hlavně na východě Čech a taky na celé Moravě, zejména na její severní části. A bude tomu tak určitě po celý večer a vypadá to, že možná ještě i po celou noc. Každopádně teploty se momentálně venku pohybují kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra by mělo být polojasno po celé České republice. Zatím to vypadá, že se nám pár kapek může kápnout, hlavně v severní části Moravy. Každopádně teploty zítra kolem 23 stupňů a večer nám to padne na 10.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: V Českých Budějovicích dávejte pozor na Strakonický ve směru na sídliště Vltava. U obchodní zóny totiž bouraly 2 osobáky, takže to tam určitě bude trochu zasekaný. Stejně tak na Štefánikově mostě v Praze to taky bude zasekaný mezi Letenským tunelem a náměstím Republiky. Určitě teď bude váznout provoz, právě i tam se srazily 2 osobáky. V Pardubicích tak tam došlo ke srážce osobního auta s motorkou před základní školou na ulici Demokratické mládeže. Takovou pěknou ulici máme ještě v roce 2026. No a na dálnici D48 8, tak tam je odstavený osobní auto kvůli defektu. Je to na 6. kilometru ve směru z Novýho Jičína na D1.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne si hezky pozvol na najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, ale samozřejmě neochudíme vás o svátek o páté. Dneska totiž slaví Libor, takže všem Liborům přejeme všechno nejlepší ke svátku.
13: Všem rokovým Liborům samozřejmě přejeme nejkrásnější den. Doufám, že si dnes všech užíváte, no a tak vám chceme nabídnout takový malý dáreček od nás tady z Rock Rádia. Dáme si Lennyho Krevice, bude taky Bruce Dickinson a jeho Change of Heart. Úplná absolutní roková pecka, jedna z takových těch hymen rockových, tak to je Highway to Hell od AC/DC, to nás čeká už za chvilku, ale teďka jedna letošní novinka od našeho kolegy vlastně Mira Šmajdy.
12: Ano, přesně tak.
13: Tohle to je lavina.

0: Lenny Kravitz a jeho pecka Again právě teďka končí na Rock Rádiu a my tady pro vás máme docela takovou zajímavou zprávu ohledně kapely Oasis. Oni totiž teďka se stali držiteli největšího studiového alba britské historii.
1: Jakože mají nějaký nový album, nebo jak to myslíš?
0: Ne, je to, myslím tímto album What's the Story, neboli Morning Glory z roku 95 a právě u příležitosti 70. výročí britského albového žebříčku bylo vyhlášeno nejúspěšnějším studiovým albem všech dob ve Velký Británii.
1: No tak to je ale jako velká podsta, protože když si veme, že Británie je země kapely Queen, Beatles samozřejmě, Rolling Stones a to vůbec nepočítám všechny ty nové věci, které se z Anglie dějou třeba, nevím, od přelomu tisíciletí.
0: Ono pozor, když to budeme brát jakože vyloženě na alba, tak pořád na prvním místě se drží právě Queeni, ale to jsou jejich ale album Greatest Hits, což jako není vyloženě jako studiový, ale studiový album, tak teďka na prvním místě jsou právě Oasis a překonali právě Sgt. Pepper od Beatles.
1: No já na to koukám teďka zrovna na ten žebříček, opravdu je to vlastně hodně zajímavý, že tam většina věcí je tak jako, hele, přesně, Sgt. Pepper rok 67, pak jsou tady nějaký 70, že jo, Dark Side of the Moon, Michael Jackson tohle 80, ale vlastně z poslední doby je tam třeba jenom Adele a její album 21, která je z roku 2011, jinak všechno je z minulého století vlastně.
0: Přesně tak, je to vlastně, ale o to víc obdivuhodný, co vlastně Adele dokázala, že všechny tady ty obrovský velikány překonala.
1: Přesně tak, to je opravdu velký, no škoda, že Adele nehrajem tady, ona má taky jako rokový věci, to zase jako pozor.
0: Taky má nějaký, taky
1: ale
0: má.
1: Přece jenom
0: potom si možná s Kamilem bude muset popovídat ještě.
1: Hele, kvůli Adele tady nejsme, právě ty Oasis, pojďme si je oslavit, dáme si jejich Don't Look Back in Anger, dáme si taky Revolution Renaissance s Michaelem Kiskem taky budou. No a samozřejmě u hlavní nepřítel Petra Kolečka přijde Láďa Křížek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Oasis a jejich Don't Look Back in Anger právě teďka dojíždí na Rock Rádio v 17 hodin 37 minut, no a to už samozřejmě znamená, že rokový odpoledne s Kubou a Petrem už je lehce u konce, ale už tady máme náhradu za sebe. Nazdar, Jirko.
1: Ahoj.
0: Tak jak jsi dneska jel, prosím tě, koukám, ty jsi přijel jakože s páteřákem se na motorce normálně.
2: Ne, na snowboardu.
1: Ne, já jsem opatrný běžkař. Ne, přátelé, přijel jsem na motorce, protože jsem to měl v servisu, jak jsem potřeboval vyzkoušet, jestli je to dobře.
0: A všechno dopadlo v pohodě?
1: Ano.
0: Výborně.
1: A ještě jsem udělal dobrý motorkářský, jak se to říká, skutek. Jsem viděl takovou bezradnou blondětou dívku, opravdu, nevím, myslím si, na motocyklu, jak jako tam mezi autama neví, tak jsem tam přizastavil, ukázal jsem, ať jde za mnou a provedl jsem jí krásně rachlickou. Tak mi ještě přijela poděkovat a bylo to krásné.
0: Tak si někomu dneska udělal krásný jako večer, ale ty rozhodně budeš rozdávat radost i teď v podobě
1: někomu paní přijela dřív domů, ano.
3: No tak výborně, to měl určitě velikou radost. No ale teďka můžete mít radost vy všichni, protože během dalších 2 hodin vás kapitán provede, ano. Jako kdyby mezi kolonou aut vás provede, ano. Tady mezi písničkama, který vy si samozřejmě můžete přát na mail nebo na telefonní číslo.
1: No, ale nesmíte zapomnět, zavolat a napsat.
3: Takže takhle, já si myslím, že vy touhle dobou už asi víte, co máte dělat, takže ať mi tady říkáme cokoliv, tak byste jako v pohodě. Takže my už to jenom pošleme dál a vlastně, a je to.
0: Jediný, co ještě uděláme, je, že pustíme toho divokýho Billa, Kontrasty, anebo taky Guns N' Roses, to nás čekají. A tady za hudby Pata a Mata se s váma rozloučíme a slyšíme se zase zítra na vodcí a do 6.
1: A je to!
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Už tam budem? Nech toho.
9: Raději už tam budem.
8: Přestaň.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
11: A tomu říkáte rychle?
13: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
14: Výhry. Slevy. Zábava.
15: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
15: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
15: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
19: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
20: Zach Wild a jeho Black Label Society.
19: Veselá parta Aylstorm.
20: I Američané Savatage a Testament.
19: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
20: To je festival Rock Castle.
19: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
21: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
9: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
21: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
10: Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. K pádu armádního vrtulníku v náměstí nad Oslavou došlo v závěrečné fázi výcvikového letu. Zřítil se při přistání z výšky asi 50 metrů. Nehodu vyšetřuje komise ministerstva obrany. Pokračuje šéf rezortu Jaromír Zuna.
11: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají jasný závěr. Byl to nový vrtulník, pořizovali jsme je v roce 2019, takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je ztráta člověka.
10: Pán vrtulníků nepřežil jeden voják a čtyři další jsou zranění, z toho dva velmi vážně. Kvetované novele o rozpočtových zákonech se sněmovna vrátí v srpnu. Zákon umožňuje vládě překročit výdaje státního rozpočtu až o 10% a podle prezidenta tak hrozí rychlejší zadlužování státu. Koalice prezidentův nesouhlas ale kritizuje a plánuje ho po vládních prázdninách 25. srpna přehlasovat. Na přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku po srážce s nákladním autem vykolejil osobní vlak. Nehoda zastavila provoz vlaků z Chýnova do Tábora. Omezení na trati potrvá podle odhadu drážní inspekce do půlnoci. Řidiče nákladňáku a tři zraněné z vlaku rozvezli záchranáři do nemocnic. Zlínský stavební úřad nařídil neodkladnou demolici ohněm poničené budovy v bývalém baťovském areálu. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. To je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Přeji vám příjemný večer.
7: Rock Radio. Počasí.
12: Tak ti, Haně, za ty zprávy děkujeme a podíváme se, jak bude v pátek podle Českého hydrometeorologického ústavu. Tak tady píšou, že ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde. Převážně oblačno, ojediněle na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude obývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty na 25, na severu a severovýchodě území kolem 20, v 1000 metrech na horách pak stupňů 17.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Letem světem dopravou to proberem právě teď. V ulici Žižkova v Jihlavě je nehoda dvou osobních aut, tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, kvůli tomu tak buďte opatrní. Ve Skalické ulici v obci Strážnice okres Hodonín nehoda opět dvou aut, která brání v provozu v celé šíře vozovky, takže pozor na to. A ještě se podíváme na náměstí Komenského v obci Hluk, okres Uherské Hradiště. Tam padnul někde cyklista, probíhají tam záchranné práce, tam záchranka, takže pozor na to. to, buďte trpěliví, opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock napsání.
12: Mořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a všechny přeživší středečníky dnes ve čtvrtek, kolikátého je, 23.7. vítá na palubě Rock Rádia váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak nám opět začíná dvouhodinová plavba za muzikou, která se zove Rok na přání, do kterého se můžete všichni nějakým způsobem naroubovat, všichni jsou účastnit a všichni rozhodovat. Stačí zavolat ke mně do kapitánský kajuty na 7258444424, psát na Messenger a do mailu. No a co dáme na úvod? Dáme si Nirvánu a jejich rockovou hymnu 90. let Smells Like Teen Spirit a během téhle skoro 5minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Ano, ano, Nirvana, Smells Like Teen Spirit nás vyvedla z přístavu do divokých vod rokových. Tak, přátelé, s čím to rozjedem? Volal mi Karel hned na úvod, že by se dal od alkoholu připijím. No tak připít si na začátek plavby můžeme, samozřejmě to se hodí. No a bude to pro naše rádio úplně pro všechny posluchače a fanoušky kapely Alkohol. Tak my pozdravíme samozřejmě Oťase. Ahoj. No a za chvilku si to dáme. Jinak, přátelé, ještě jednou, kdo třeba byl na dovolené nebo něco nestih a teď se nás zapnul po delší době Rock Radio, tak prosím vás, pozítří začíná naše velká Rock Radiová motojízda, pojede se z Prahy na jih a pak na Moravu, všechno už je na našich sockách, mám tam fotku na motorce jako kapitán, tak pod fotkou je přesný popis, co se bude dělat, kam se pojede a tohlensto a tamhlensto, tak se na to mrkněte, pokud byste měli zájem, samozřejmě nemusíte jet sami, můžete sebou vzít baťůžek, já si sebou budu taky, já budu taky baťůškář asi. Důležitý je, přátelé, což jsem už tam taky napsal, abyste věděli, chrapat se bude v kempu v Pasohlávkách a jak jsme zjistili, tak na noc tam nepronajímají pevné stavby, takže bude dobré si vzít sebou stan, anebo se dá normálně chrapat na čundráka pod čirákem, že jo? To je taky dobrý. No, já sám uvidím, co zvolím, kterou tuhle tu variantu. Každopádně teďka připijím.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla předělávka původní písně od Michaela Jacksona Beat It v podání Fall Out Boy. Já myslím, že tohle můžu prohlásit sám osobně za povedenou předělávku. Pokud to vidíte stejně dobře, tak pokud ne, napište mi to, nebo i když se vám to líbí, napište mi to, jak se vám tato předělávka líbila. Každopádně, co si dáme teď, psala Markéta Malá, dobrý den, poprosila bych o zahrání písničky od Five Finger Death Punch, jakoukoliv písničku opožděně k mým narozeninám i svátku a hlavně, abych zapomněla na chvíli, že se mi blíží svatba. Moc děkuji. Chápu, kor ženský to prožívají dopředu a už to musí být docela slušný fičák, jestli se ti to blíží, tak on se to kolečko točí čím dál rychlejc. Tak já myslím, že na všechny tyhle příležitosti, na zapomnění, k narozeninám i k svátku se hodí šampáňo, takže je to jasný, champagne.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: sukorady.cz.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Alice Cooper a Poison, to byla píseň na přání Davida Šimáčka, který napsal Čau, šlo by zahrát Poison od Alice Cooper, díky moc, posílám to všem posluchačům nejlepšího rádia i tobě, Jirko. Tak jasně, děkuji, užil jsem si to stejně jako ty, Dave, a pojďme si dát trošku toho českého puňku. Volal mi Pavel, že jeho Janičce bylo právě 18 let, tak to se musí oslavit, hodně štěstí, zdraví a hlavně kopec srandy na vrch, Jani. No a prej si zasloužíš jednu hrablem.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Slovenský smutníci Rasmus společně s Annette Olsen a jejich October and April. Ano, i něhy je potřeba do našeho rokového mlýna, do naší rokové mlýnice. No a teď to roztočíme pořádně, protože tady budeme hrát všem Liborům k svátku, zvláště tátovi od Davida, který se dovolal. A říkal, že by teda tátovi takhle chtěl popřát všechno nejlepší k svátku přes nás, přes Rock Radio a pustit mu krásně něco od mistra všech mistrů, Lemmyho Kilmistra a jeho kapely Motorhead. Tak dobře, tak si dáme starou pečku z roku 78, která se jmenuje Louie Louie.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort CZ. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort CZ. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort CZ. Buďte nároční.
9: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: jsme ho tady zase měli, čerta starýho Ozzy Osbourna a speciálně Perry Mason, děkujeme mistře. No a teď, co tam flákneme dál, máme 18 hodin 48 minut, tak volal Michal od Kulatý lopaty, no a vidíte, ještě jsem to zopakoval tady do vysílání s tím naším motovýjezdem sobotním, tak říkal, je, tak to jsem nevěděl, tak to já pojedu s váma, to se někde setkáme určitě na jihu, tak samozřejmě se setkáme v motohospodě u Karajče. A říkal, že pro všechny motorkáře bychom si měli dát píseň Rejdit od Aleše Brichty. Tak s tím naprosto souhlasím, my budeme rejdit v sobotu i v neděli a Aleš Brichta bude rejdit teď. A než to pořádně rozjede, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl ještě dnes na Sichr zahrát píseň na přání po 7 hodině, jako VIP, tak mi píše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky tu situaci, v které by ho chtěl dneska načapat. No a my jdeme rejdit.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Bell Beast a Here We Are, pomaličku nám dohrávají a vy si jistě ptáte, co si dáme úplně na úplný závěr první hodinky roku na přání. Tak psala nám tady Tereza Omastová, která napsala Čus, pustíte mi Baby Metal a Gimme Chocolate a prosím, chtěla bych to poslat mámě a tátovi a kdybyste to mohli říct japonsky. Dobře, tak jdeme na to. Tereza San. Konokuyoku wa to kuno oto sama to haha sama ni sa sageru mono desu. Minasan dozo tanoshimi kudasai.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

făcut ar fi necă marlun goporcoc. Ulut marluca misani kangiu pata bai krgank it iglumi unukek ganok itursenok misigavat. Tak, přátelé, to bylo dnes jazykem eskimáků, jak si to přál tady Mirek Říha, který napsal, prosím tě, chtěl bych časové znamení v jazyce eskimáků, že budeme na motový letě spát místo v penzionu ve Stanech jako v iglu. Tak, to jste slyšeli, bando motorkářská, uvidíte a ucítíte, jaké je to spát v iglu v sobotu zhruba za dva dny. A že o 7 hodin večer, to samozřejmě víme. A co si dáme za chvilku? Za chvilku už si dáme samozřejmě Eagles, satanisty salonního typu a jejich hotel California. No a pak nás čeká něco na přání tadyhle Míry. Tak jdeme na to. Eagles a hotel California.

0: Tak to byly Eagles a Hotel California, my jedem dál. Míra říhá si za tu svoji, hezky máčtinu, to byla grončtina konkrétně, vysloužil horký žeslíže a motorkářskou, když tedy spolu, protože Mirek říkal taky, že pojede s náma v sobotu na náš motový let. Ještě jednou opakuju, kdo přišel zrovna k přijímačům, nebyli jste třeba už dlouho s Rock Rádiem, tak v sobotu vyjíždíme společně z Prahy na jih a z jihu na Moravu až do Pasohlávek a pak si uděláme další program, budou koupačky, žranice, pitky a doufám, že je spoustu srandy. Tak se mrkněte na náš facebookový profil, tam na mý fotce, nebo tam je moje fotka s motorkou a pod tím je všechno zapsáno, co se kdy, kde a jak bude dít. No a teď si dáme tedy příhodně motorkářskou píseň.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Krajta, to byly Korpiklány, přátelé, a my jsme v druhé půli našeho roku na přání, už to máme pěkně rozjetý a do naší druhé půle zavolal Jakub, který by chtěl Leo Marchioliho nechat zahrát pro jeho dcerku, která jela poprvé v 8 letech na tábor, dcerku Patrici, do Hnačova, takže zdravíme celý tábor Hnačov a hlavně Patrici. No a chtěl by jí zahrát píseň Dance Monkey. Tak si pojďte opičky zatancovat, jdeme na to!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Bez... No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Jak je jejich dobrým zvykem, touto u nás vzali do Afriky a my se vrátíme zpátky do Čech a vydáme se přímo přes oceán, a to s kapelou Vitacit, přátelé. Napsal mi totiž Jakub Řepa. Nazdar, kapitáne, chtěli bychom nechat zahrát Liborovi z Vizovic k dnešnímu svátku něco od Vitacitů, syn a kamarádi. Tak, milý Libore, hodně zdraví, štěstí, koupec rany navrh k svátku a pojďme se teda vydat vzhůru na pálubu a vzhůru přes oceán, to hlavně.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: uší vám burácí rok rádio s pořadem Rok na přání, u kterého je s vámi váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak tohle byly Maskovaní lordi Down with the Devil. No a my si půjdeme dát něco německého, přátelé. Volal mi Honzik, který říkal, že zrovna opravujou kombajn. Tak doufám, že u toho nadáváte jak Luboš, který spravoval Katoš. No, že by se jim k tomu hodila nějaká pěkná motivační píseň, aby to rychle spravili. Tak Rammstein Du Hast, kterou si vybrali, myslím, skvělá. Do toho psal ještě Vítě Ubl. Ahoj kapitáne, zahraj prosím tě Rammstein. Pro všechny, co poslouchají, pro moji Mirku a pro tebe, ať se vám ta cesta po Čechách povede, jak jen si přejete. S pozdravem, Vítek z Nejtku. Děkujeme ti, Víťo. Du Hast recht.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgisem. We'll be right back.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.

0: Váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajdizem už jde pomaličku do finále. Ještě nám tady psal Pavel Merc. No čau, ahoj kapitáne. Výjížďka zní super, ovšem bohužel se nezúčastním, čeká mě operace a motorku bohužel s porouchaným ramenem nezvládám, takže budu držet palce, ať je to super. A poslouchat, jak motorky jezdí okolo mě a čumět teda si, jak mi stojí doma práce u baráku a plakat. Tak poprosím o nějaký ploužáček. Tak tahle Metallica, ta byla pro tebe s peckou Nothing Else Matters. No a co si dáme dál, přátelé? Tak si dáme něco svižnějšího. Psala mi tu posluchačka s nádherným jménem Vladimíra Bíčková. Ta napsala, ahoj, můžu si prosím nechat zahrát něco od Papa Roach, děkuji Vlaďka, mě k zítřejším narozkám a Staníkovi na balkón, děkuji. Tak Staníka, zdravíme na balkón, ahoj. No a Vladimíře přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí. Zdraví kopec randy navrch a pouštíme starou dobrou záležitost od Papa Roach, Getting Away with Murder.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

Rogers a v našem roku na přání si tady psal Zdeněk Krůta Krůcký. Čau kápo, vařím rodince kančí. O, pane, to děláš dobře. U toho trochu alkoholové kultury, pust tam prosím něco od Foo Fighters, budem všichni moc šťastný i kámoš, a jestli ne, tak si zradil vesmír. Dík a ať se daří. Tak přátelé, já myslím, že jsme vesmír nezradili, tohle bylo okinko, to doufám nebudete mít zítra z Dendo, a Window se jmenuje samozřejmě ta píseň od Foo Fighters. No a čím budeme končit, protože už máme opět za pět smrčků čtvrt na švestku, dáme si trochu pepře, ať se vzepře při čtvrtku. O to se tady postaral Matěj B. Koťuha. Ahoj kapitáne, doufám, že se máš takhle hezky při čtvrtku. Ano, mám a už se těším na sobotu. Zahrál by si prosím tě Slayer a Blood Red? Zahrál. Bylo by to pro tebe a pro všechny, co už se těší na víkend tak jako já, kdyby do toho vyšlo počasí, bylo by to fajn, pivo poteče proudem a tak to má být. Díky. Nejen pivo, já myslím, že i benzín, doufám, že ne krev, když pouštíme tu píseň Blood Red, poteče proudem o víkendu. No a s touhle písní a s kapelou Slayer, tedy s tradičním koncem našeho pořadu Rok na přání, se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Těším se na vás zítra v pátek u dalšího Roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic!

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Mám barák děravej, mě to postaví. Telefičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když mi onehdá volal Jaravančík, jestli bych jim neodmoderoval aukci během dobročinné akce, na níž se spolupodílí, samozřejmě jsem mu odpověděl ano. Pak mi ovšem prozradil, co je jako hlavní bod té dražby. A to se přiznám, jsem se trochu zarazil. Ono ve světle posledních týdnů se totiž zdá být svezení s Adamem Březíkem pravdě hodně adrenalinovou záležitostí, ale pak jsem si řekl, proč ne? Vždyť o to jde každému fandovi rally. O pořádnou dávku adrenalinu a o ten se Adam postarat umí. Akce se jmenuje Neděla pro Mikyho a je to dobročinné odpoledne během něž se nebudou nudit ani pan tátové, ani paň mámyba, ani dítka nezbedná. Čeká vás výstava rally speciálu, ať už veteránských, či těch moderních. Chybět nebudou motocykly, něco mi říká, že minimálně ukázkově se tam objeví i motokáry. A milovníci modelů si taky přijdou na své. Bude i hasičská technika, pro nejmenší taková ta klasika jako vata, samocukrováné skelna a nějaké to malování na obličej. K tomu muzika, v nabídce jsou hned 4 kapely, ale hlavně je ten dobročinný aspekt a vybrání peněz pro Mikyho kluka, kterému jsou 4 roky a trpí spastickou, kvadruplegickou, mozkovou obrnou a epilepsií. No a ještě to chce kdy a kde? Miky mu můžete přispět v neděli 26. července v Lukově u Zlína. Akce začíná ve 2 odpoledne na tamním hřišti. A sladké tajemství pro výherce svezení s Adamem jsme šlohli v letadle pitlíky.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
3: Na Instagrame, jo.

smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
4: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
3: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
4: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.

0: Jak si vás píši?
1: Ale...
0: Jak se jmenujete?
1: Plha, já ještě nejsem definitivně...
0: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pan Grác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to, co to je?
2: A?
1: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.